Druhá hodina hitů i raric tanečních parketů posledních 50 let je tady a vy se můžete těšit třeba na Live Garretta, Silicon Dream, Grace Gang nebo na Bogart, což je vlastně to nepřímo chtěné přání, ale k tomu později. Premiéru máme každý pátek mezi 20. a 22. hodinou a reprízu další čtvrtek noci mezi 1. a 3. Playlist po vysílání na radioklor.cz, kde si v sekci podcast vše zmeškané stahujte, no a nebo poslouchejte. A čím začneme? No jasně, něčím od podlahy. Ex-člen Bay City Rollers Les McKeown se v 80. dal na disco, no a vzniklo z toho třeba toto. It's a game, pak David Lyme a Never Say You Love Me a nakonec poslyšte, plakali jste někdy na tanečním parketě? No já tedy rozhodně ne, na rozdíl od Nicky French, Teardrops on the Dance Floor. Takže žádný splín a smutek, ale užijte si tuhle málo hranou muziku, tak to vám od mikrofonu přeje samozřejmě jako vždy Pavel Bárta.

jsou tady vámi oblíbení Čingis Khan. No a tenhle track je opět z první desky, tedy z konce 70, kterou já považuji za nejlepší. Je tam třeba i Čingis Khan, Moskva, tak. Ani nevím, zda jsme si někdy hráli, nechce se mi to hledat, takže bude tady China Boy. Pak hymna všech diskoték, Alicia Bridges a I Love the Nightlife. No a na začátek Pet Shop Boys a Opportunities. Taneční party, hity i rarity s Pavlem Bártou.

No já nedávno dostal hezký mail od stálého posluchače Mirka, který se v něm ptá: člověče, už jsi vůbec někdy hrál Bogart? No Mirku, jasně, že jo. O téhle skupiny třeba On Broadway, Prima Ballerina, It's Gotta Workout nebo When the Sun Goes Down. Tedy hitů požehnaně, ale co jsme si tu ještě nehráli, tak to je Stop Loving You z roku 1979. No a tohle bude teda pro Mirka, no, pak Live Greta, I Was Made for Dancing a nakonec Garry's Gang a Knock Me Out. Nejdřív ale ten Bogart, nebo ti Bogart.

Mauro, tak to je vlastní jménem Mauro Spesot, ten se narodil v roce 1960 v Terstu. To myslím byla doba, kdy byl společný s Jugoslávci, pak to teda připadlo Itálii. A byl to takový mostík na západ. Nevydal vůbec žádné LPčko, za to vydal 6 singlů, no a tím nejznámějším je, hádejte, určitě uhodnete, Buona sera, čau, čau. A ještě dodávám Signorina. A dnes pro vás maxi verzi, neboť Love is very necessary, jak se tam zpívá. Maxi

Mr. Živágo a Tell by Your Eyes. A pod námi ještě jede Saragossa Band a Buona Sera, tu jsme tu měli dvakrát, jednak Mauro a jednak Saragossa Band. Tak a musíme končit. Do dvou pokračuje na Music Only velká retro party, kterou vybral Harry Winklehoff. Tady je Funky Party, zítra Kuba a Lahůdkářství, no a pak i Martin Svátek, třeba ve všední den, ne ve svátek. A já zase za týden. A dokonce ještě Cheryl Ralph a in the Evening, Aventura, Dimmy Guando a nakonec Silicon Dream z Německa, Frankfurtská škola a Jimmy Dean Loved Marilyn. Užívejte jara, poslouchejte fajn muziku a za týden se opět těší od mikrofonu Pavel Bárta. Hity non-stop v taneční party.

Hezký a příjemný večer, milí posluchači, vlastně v pozdní noci v hodině mezi psem a vlkem vítá vás starý pes, co hraje jazz. Máme jaro v plném rozpuku, tak si dáme něco písní milostných, ale to jen tak okrajově. Hlavně si dáme Jiřinu Salačovou a sestry Alanovi, protože tato se narodila 14. května 1920 v Terezíně, významná česká zpěvačka a členka vokální formace sester Alanových. 3 minuty hudby, to je taky dobrý.

Jak vzniklo těleso, formace hudební, tedy sestry Helenovy, to už jsem tady kolikrát říkal, tak nechci vás zdržovat opakováním, ale hlavně teda bych se zmínil, jaký měli ten základ, ten fundament, ze kterého vycházeli. V té době byly velice módní sestry Andersovy, Andrew Sisters, tak si je taky pustíme, ono je to úplně skoro stejný a jak si myslím, tak sestry Helenovy byly stejně dobrý jako sestry Andersovy a naopak Andersovy sestry byly stejně dobrý jako sestry Helenovy. Což takhle hovořit o lásce? Moralisté mohou pozvednout varovně prst a když se o tom jenom mluví, tak o nic nejde, že jo?

A málo kdo ví, a to jsem chtěl jenom zmínit, že Jiřina Salečová, mimo teda studia konzervatoře a začátku v Kýnově pěveckým sboru dětským, tak studovala taky knihkupectví. To je zajímavé, to byla jistě sečtělá. A píseň Má tě potěší, to je titul další skladby. Já osobně rád poslouchám Jiřinu Salečovou i třeba Alanovi sestry. O tom žádná.

Když to takhle posloucháte, jako já teda musím, že jo, prostě v tom rádiu, tak zjistíte, že velice často nemá, a jak teda sestry Alanovi, tak Jiřina Salačová včetně, nemá takový ty prvoplánový řachačky, jo, prostě tam je to propracovaný aranže a je to také neobvyklé, podaný ta píseň. Já to fakt se mi to líbí, jo. Já si myslím, že jak Jiřina Salačová, tak sestry Alanovi byly velký umělkyně a Láska opět bude na řadě. Láska se mi vyhýbá, sestry Alanovi, no máme květen, když se někomu vyhýbá láska, to je taky dobrá věc. Jak kdy, že jo? Někdo na tom dokonce i vydělá, jo?

teď si dáme Jiřinu Salačovou solo s orchestrem Karla Vlacha, jmenuje se to, říkej mi to prosím potichoučku, to je notoricky známá věc. Jo, je to taky milostná záležitost v podstatě. Když si představíte, když dva spolu kráčí pod večerním parkem ruku v ruce, dostaveníčko mají, jak se říká, jak říkáme vyždělanci, že jo. Tak přece se nebudou na sebe řvát jako na lesi, jo, to je taky pravda, no, je to hezký.

Jinak taky orchestr Karla Vlacha, jo, to je taky pojem, že jo, to nemusím tady rozvádět. Jestli jste pozorně poslouchali, tak jste si mohli všimnout jednom úseku této skladby. A mluvíme kniha, to je hrozný. Tak jste si mohli všimnout v jedné chvíli, teda by to řekl lidově, docela hezký basy tam. Jako kdyby měla malinko už našlápnuto do bebopu, jo, ale to je jen tak ryze můj dojem, mohu se mýlit. Tak ráda tě mám, Jiřina Salačová a opět orchestr Karla Vlacha.

No tak když máte někoho rádi, tak je to jasný, že jo, to není třeba rozvádět, notabene v květnu. Já jsem se tady zmínil o tom Vlachově orchestru, extra třídě naprosto, já si myslím, ne, že bych vám nutil nějaký svoje názory, nebo se nedovolil, ale jednoho Vlacha Karla bych tady měl solo. Mnohokrát to už ve Staromsu bylo a já si to nikdy nemůžu odpustit, letu krásnou verzi St. Louis Blues ze začátku 50. let. O to cennější, když víme, jaký hrůzy se natáčely ve studiích Československého rozhlasu na začátku let 50. Přiložte ucho. Tentokrát Karel Vlach, solo, bez sester Alanových ani Jiřiny Salačových.

Chtěl bych sem říct, jo, kam se hrabou big bandy zvučných světových men. No a aby zase nebylo tak samý posvícení, tak pochopitelně nesmí chybět rubrika do jazzu, ne, je to zákeřný, to je přepad ze zálohy, ale dneska to nebude zase tak moc strašný, v podstatě ani moc to nebude nějaký takový, jako víte, znáte to, jak to dovedu v téhle rubrice, ale spíš to bude pořád toho swingu více méně se budeme držet. Budou to opět Alanovy sestry a bude to, nebudete tomu věřit, jo. Bude to zaječí pacička. To je taková rozšupovačka lidového typu, něco jako sokolíci, jo. U nás na venkově, jo. Vždycky lidi lezou na stoly při sokolíkách a hulákají prostě ruce.

Jinak jako člověk, který často stával na pódiu a vytvářel tu zábavu, tak můžu snadno dosvědčit, že tohle to nejde dělat všude. Tak u nás na venkově možná, ale v nějakom Nobel podniku s klavíristou, decentním, tlumený světlo, závěsy, boxy, tam byste asi na stolech stát nemohli, to byste byli zřejmě šupito presto vyvedení ochrankou. Ale my si dáme něco docela zajímavého z archivu svého bohatého. Jsem tady vybral R.A. Dvorskýho a sestry Alanovi Soumrak. Jinak tady jsem zapomněl v téhle minulý skladbě v té Pacičce Zaječí, co má štěstí největší. Tam vlastně dělali v podstatě Křoví, Arnoštovi, Kavkovi, ale tak dobrý. Tak to je R.A. Dvorskej a Soumrak sestry Alanovi včetně.

při vší ústě teda k Erárovi Dvorskému, tak mám takový dojem, že tady Drobátko vykrat Járu Velinskýho a vlastně zpět, beru zpět, co jsem řekl a říkám, co jsem neřekl, nebo jak to bylo v tom filmu. On to od Velinskýho je, je to v podstatě původně tramská písnička. Tady spíš to vypadá na to, že Jára Velinský Drobátko vykrat sám sebe, ale to je přípustný, to se může o tom žádná, protože pořád tam slyším, že na západ je cesta dlouhá, jo. Zbytečná, marná je touha, ale tady je to jinak modulovaný, ale dobře, no, stane se. Dáme si Šumění deště, protože jak na jaře ohledně počasí, taky není všechno dvakrát OK, ani v lásce pochopitelně. A na jaře taky v květnu obzvláště. Často vás překvapí přeháňka, u nás na Vysočině i sněhová. To jsou ty vpády studeného oceánského vzduchu. To není předpověď počasí, je to pořad o hudbě. Tak teda jakože, ačkoliv teda zní Šumění deště, i tak je to romantický.

Krásný večer jsme zažili se sestrami Alanovými i s Jiřinou Salačovou, čím jsme se rozloučili písničkou Tak jako sen, to už je z 50. let. Jinak Jiřina Salačová obdržela v roce 74 na bratislavský liře, nebudete tomu věřit, dokonce ocenění za velký přínos československé populární a taneční hudbě. V 84. o 10 let později měla možnost prožít velice hezký comeback, taky vystupovala s Linha Singers, ne, s Pankovcema mám takový dojem, sorry. Ještě bych chtěl říct, no a na závěr ještě informaci, do vokálně hudebního nebe odešla 8. ledna v roce 1991. Tak tedy, milí posluchači, já vám děkuju za poslech, mějte se fajn a při příštím starém psu, co hraje jazz, při dobrých jazzových melodiích, naslyšenou.

Spomínky je to nejhezčí, co nám zbylo. Posloucháte vysílání pro pamětníky v černobílé kvalitě.

0: Klasik Rádio.
1: Bylo 6 hodin. Color Music Radio.
2: What is a DJ? Well, a DJ is the chef for the soul. A DJ takes vinyl and cooks it. Through a mixing table, he prepares his food before a hungry public who, after the sound of the first drum, usually fulfill their bellies in dance and laughter. All of this is possible, grace of the DJ. For me, the DJ is the chef. For me, the DJ is the chef.
3: Nazdar lidi, já jsem DJ Yes a v těchto úterních odpoledních hodinách vám tady na Color Music Radio budou servírovat pořad Jesákovy Bombice, což je prezentace hudebně toho nejdůležitějšího, co vyšlo na gramofonových deskách. A to především v disciplíně house, techno, breakbeat, rap, dubstep, funk, ale ke slovu se dostanou i nekomerční devadesátky. S reprízou pořadu za 6 dubře další premiérou v pondělí od 15 hodin. Samozřejmě se známým motem Jesákovy Bombice do tvojí palice. Ram-ta-da-da!

Už pamatuješ, kam v Praze i online na perfektní CBD květy, kapičky či mastičky. Jestli ne, tak mázají na stránky partnera pořadu firmy Klony Konopí a přesvědč se sám, že konopí může dávat smysl. Konopí zdar, konopí čus a nezapomeň čekovat nové slavy na www.klonykonopí.cz. Tram tadadá!

Ram tadada. Přátelé, občas se nám stane, že počasí stejně jako dneska se nám opět kaboní. Ovšem nabídka obchodu Kloní Konopí je den ode dne stále lepší a lepší. Proto nakopni sebe i svou náladu CBD kapkami Sunshine nebo Jaro kvalitně prospy s konopným olejem Moonlight či Nirvana. Obchod klonikonopi.cz pro vás dováží top květy z celého světa od Ameriky, Švýcarska až po nejlepší český indury. Jo a jestli nevíš, jak obdarovat svého blízkého, koukni třeba na nové přírodní RAV, čteno RO mastičky, který potěší úplně každýho. Naděl si dávku pohody a objednávej u partnera pořadu obchodu klonikonopi.cz v obchodě, kde konopí dává smysl. Tram tadadá!

your hair, Barbara Tucker sang, I get lifted. It doesn't

0: Dámy a pánové, přivítejte zde frenetickým potleskem jednoho z nejlepších showmenů, kouzelníků, ale hlavně zpěváků v celé Evropské unii. Našel si čas a bude tu dnes s vámi. Poprosím o potlesk ve stolu. Přichází nejraketák Romeo Ondráček. Užijte si show a klidně se můžete fotit s Romanem. Jedno foto stojí 15 eur.
1: Zdražil jsem. 17 euro. Ale barevná. Černobílá 20 euro. Tak vám přeju všem krásný čtvrtek. A taky hezkou neděli odpoledne. Tady je Romeo. A jdeme si zahrát opravdu nějaký hity. Nebude to Deeza. Budou to normální písničky. Tady jsou Run DMC. It's like that. A strašně se těším, protože zítra už nám začne mistrovství světa v hokeji. A dneska si můžeme tipnout, kolik a jak budeme hrát s Dánskem. Jak to dopadne. Takže jak jsem říkal, Run DMC, it's

It's like that. Run DMC na Koloru a teď si dáme něco taky pro dámy, protože mi píšete, abych zahrál Všade. A jelikož na fotce, která je vidět i na webu a všude možně, tak tam držím právě LPčko Všade a Michaela Jacksona. Tak si dáme Smooth Operator. Všade a důl.

Boat Operator. Všade. Teď jsem si vzpomněl, jak jsme tenkrát s ní dělali rozhovor v rádiu, když byla v Praze. Ježiš, to byla příjemná. A další věc pro holky. Tady je Lisa Stansfield. The Real Thing. A dneska slaví svátek Boniface.

No, no, no, no, this is the real thing, Lisa Stansfield. A teď si dáme Šalamár a Night to Remember. Tak vám přeju opravdu krásný čtvrtek a taky hezkou neděli odpoledne. Říkám to z důvodu, protože repríza právě probíhá v neděli odpoledne. Tak, aby to bylo aktuální. A za chviličku si tipneme, jak budeme hrát zítra s Dánskem na mistrovství světa v hokeji.

jdeme dál. A za chviličku zahraju Adamovi Reginu Bell, protože si o to napsal, tak není nic jednoduššího, než splnit přání. A já si tipuju, že zítra porazíme Dánsko 3-1 v prvním zápase na mistrovství světa. A kdo z vás si bude chtít tipnout, tak ať mi klidně zavolá na telefon 603 54 0051. Tady jsou Silver Convention.

Silver Convention na Color Music Radio. Tak jak jsem říkal, posluchač Adam si přeje Reginu Bell, Baby Come To Me. Jinak Adame, díky za dobrý tip, tuhle písničku taky znám. Tu jsem hrával ještě, když jsem dělal muziku na Evropě 2. Jo, a uteklo to strašně rychle. Tak jo, tady máš. A můj kamarád Marcello tipuje, že zítra vyhráme na dánském 4-1. Takže já 3-1, on 4-1. A co vy?

Baby Come To Me, Regina Bell. A protože jsem Spartan a chci, aby to bylo všechno vždycky fair, tak samozřejmě přeju a gratuluju Slávy získání titulu. Jenom mě mrzí, co se tam všechno odehrálo, když bylo derby Sparta Slávie, ale stávají se i horší věci. Tak jo, tak si dáme Sister Sledge, Lost in Music. A já vám fakt přeju krásný ráno a nádherný odpoledne.

Boston Music, Sister Sledge na Color Music Radio. Tak teď jsem dostal další tip na zítřejší zápas Česko-Dánsko, že vyhrajeme 6-1. Tak uvidíme. Samozřejmě zatím nikdo netipnul, že bychom prohráli. A já se strašně těším na Roberta Zárubu, protože miluju jeho komentování ledního hokeje. Je to můj nejlepší komentátor na hokej. A tady je Stevie Wonder, Superstition. Další skvělá věc pro holky. Ale za chviličku už si taky dáme něco pro chlapy. Nemůžeme hrát jenom pro holky.

Jedna z nejlepších funky věcí. Stevie Wonder, Superstition. Tak mám radost, že jste si to stejně jako já užili na koloru. A už jsem říkal, tohle bylo všechno, aspoň 4 písničky předtím pro dámy. A teď si dáme něco chlapskýho. Já tohle miluju. Je to Sylvester a Patrick Cowley. Do you wanna funk? Do you wanna funk with me? A další tip na zítřejší zápas Česko-Dánsko. 7-2. Tak si držme palce. Můj tip je naprosto vklidný. 3-1, že vyhrajeme. Posloucháte Kolor. Je čtvrtek. A taky neděle odpoledne, kdy se bude reprízovat můj pořad. A teď si jdu trsnout.

Ty vole, to je hlas. To je úžasný. Prostě Sylvester, Patrick Cowley, Do you wanna funk? Do you wanna funk with me? A asi jste to pochopili, my koloráci máme nejradši funky. Tyjo, tohle to je skoro 40 let stará věc, ale to nevadí. Každému ten čas utíká úplně stejně. Ale vzpomněl jsem si, jak jsme na to trsali na dýze. Tyjo, to byla pecka. A když jsme si šli trsnout a byli jsme dobrý, tak jsme zbalili nejvíc holek. Takže proto na tebe rád vzpomínám, Silvestře. Do you wanna funk? Do you wanna funk with me? Tak, máme krásný čas a teď si užijeme pomalejší věc. Terence Trent D'Arby, Sign Your Name. To je taky zase trošku pro holky. Ale chci, protože většinou hraju pro kluky, tak chci, aby jsme si zahráli taky občas pro holky. Holky si to taky zaslouží.

In Your Name, Terence Trent D'Arby. A teď si dáme další pecku. Tuhle věc opravdu miluju. Fan Meko je borec. Dokonce před 5 lety jsem získal povolení na tuhle písničku a udělal jsem moji verzi Ty kráso. Tahle verze se jmenuje The Hustle. A letos si v mý desce Zlatý duety jí právě zaspívám přímo s Fan Mekojem. Takže Fan Mekoj, ještě jednou moc děkuju.

Skoro se mi chce brečet. Prostě to byla výborná pecka, The Hustle, Fan McCoy. A další věc pro dámy. Tady je Whitney Elizabeth Houston. I wanna dance with somebody. Tak si zase holky vy teď můžete trsnout. No a pak nás čeká už dnešní poslední věc. Já vás naladím, bude to All Green. Let's stay together.

Lady Whitney Houston. Taky mě mrzí, že už není mezi námi. Tak mějte se krásně, užijte si dnešní den a zase se na vás budu strašně moc těšit zítra. Tady je All Green, Let's Stay Together. Za chviličku už to rozjede Friky. Tak se s ním taky můžete trsnout. Ahoja.

0: Music Radio.
1: Music Radio.
0: To byla famózní a skvělá show.
2: Ahoj, tady je Roman.
3: Tady je Roman.
2: Každý všední den od 7 hodin do 8 hodin ráno můžete poslouchat Romeo Show na Color Music Radio. Strašně mě baví vás bavit. A hlavně bavit se live, čili živě. Protože rádio, to je moje srdcovka.
4: Color Music Radio.
5: Romeo Show vám přináší čaje tékané.
6: Color Music Radio. Super Music na FM.
7: DJ. Bela.

0: Víte, kde nakupovať levnej? Kliknete na Levné matrace EU a vyberte si z největší nabídky matrací, postelí a roštů. Dopřejte svému tělu skutečný odpočinek. Levné matrace EU.
1: Color Music Radio. Color Music Radio. To byla famózní a skvělá show.
2: Ahoj, tady je Roman. Každý všední den od 7 hodin do 8 hodin ráno můžete poslouchat Romeo Show na Color Music Radio. Strašně mě baví vás bavit. A hlavně bavit se live, čili živě. Protože rádio, to je moje srdcovka.
3: Color Music Radio.
4: Romeo Show vám přináší Čaje Tékane.
5: Bylo 8 hodin. Color Music Radio.

Dobrý ráno. Při poslechu Color Music Rádia vám přeje DJ Freaky. Časomíra tady ve studiu ukazuje 10 minut po 8. Dneska je 14. května, svátek nám slaví Bonifácové a stejně jako obvykle i dnes mám pro vás doplňující informaci o tom, že se nemusíme bát, protože i dnes počasí bude a meteorologové nám stejně jako předchozí dny slibují opravdu různorodý počasí. Potkat totiž můžeme podle meteorologů dnes jasno, polojasno, zataženo, ale také tedy docela dost deště. Ano, přátelé, dnešní den by měl být dost deštivý, aspoň na některých místech. Ranní teploty, tak ty by se měly pohybovat mezi 5 až 8 stupni nad nulou. V odpoledních maximech potom můžeme očekávat 12 až 16 stupňů. K večeru se ochladí na 7 až 11 a přes noc 3 až 8 stupně nad nulou. To jsou informace o počasí, víme komu poblahopřát, co je za datum, za den i kolik je hodin. No a co nás čeká v dnešním pořadu Frikolora? Pravidelný posluchač už jistě ví. Budou to dva hudební sety. Ten první bude věnovaný rapu a hiphopu. Odstartovali jsme věcí, která tady sice hrála už hodněkrát, ale nevím, jestli v originálu. Dost často jsme si hrávali remix Fatboy Slima. Tohle byly Beastie Boys a remasterovaná verze z roku 2009 a Buddy Movin. No a v rytmu rapu a hiphopu budeme pokračovat i tedy celou první část. V druhé části, jelikož je dneska čtvrtek, si dáme čtvrtek zlomenej tak, že by to ani sádra nespravila. Ano, přátelé, breakbeatová nálož plná novinek, ta vás čeká po 9. hodině. No a před 9. a 10. rubrika, která je tady s náma od začátku, rubrika Frikolora Infos, informace z internetu, který ani dneska nepotřebujete, nechcete a neměli byste vědět. Plány jasné, ranní, tedy rutina na koloru už odstartovala. DJ Freaky je za svýma přístrojema, čeká nás 2 hodiny, snad dobrý zábavy. Minimálně ta hudba by nás pobavit měla. Dobrý ráno vám všem.

30 minut po 8 hodině posloucháš Color Music Radio. Tohle byl zajímavý feed. Shabaranks a samozřejmě KRS-One, reggae a hip-hop a to na jednom beatu. Parádní pecka. No, teď se tedy vrhne možná takový, dá se říct, skoro standard. Máme tady Tribe Called Quest a jejich Everything is Fair. No a v tomhle rytmu samozřejmě budeme pokračovat ještě dalších z

zhruba 15 minut, než se podíváme na to, co nám nepodstatného dneska ve čtvrtek 14. května napsali internety. Rubrika Freecolor Infos, posloucháš Color Music Radio, DJ Freaky za gramce má mikrofonem každý všední ráno mezi 8 a 10 hodinou.

0: Příjemný dobrý ráno ještě jednou při poslechu Color Music Rádia vám přeje DJ Freaky. Časomíra tady je ve studiu, ukazuje 57 minut po 8 hodině. Dneska je 14. května, ano přátelé, a máme čtvrtek. Taky doplním, že dnes slaví její jmeniny Bonifác a stejně jako obvykle mám pro vás doplňující informaci o tom, že se nemusíme bát, protože i dnes počasí bude, ano přátelé, i dnes počasí bude a meteorologové nám pro dnešní den slibují opravdu různorodý počasí. Potka totiž můžeme jasno, polojasno, zataženo, ale také déšť. A ten na docela velké části našeho území. Ranní teploty potom 5 až 8 stupňů nad nulou. V odpoledních maximech můžeme očekávat 11 až 16 stupňů. K večeru se ochladí na 7 až 10 a přes noc potom teploty klesnou k 4, ne dokonce 2, přátelé, opět tedy ty teploty dost markantně nízko, 2 až 8 stupňům. To jsou informace o počasí, víme komu poblahopřát, co je za datum, za den i kolik je hodin. Pojďme se teď podívat, co nepodstatného nám napsali internety. Největší světové podvody na turisty, pozor na falešný trus i platby kartou. Cestování je jednou z nejzábavnějších kratochvíl vůbec. Ocitnout se v neznámé lokalitě, neovládat řeč místních a mít blažený úsměv turisty, který si užívá nejlepší chvíle v životě, sebou ale nese i určitá nebezpečí. Tak znáte nejrozšířenější podvody na cestách? Pojďme se podívat, co píšou. Tak třeba... Trik s ptačím trusem. V evropských městech se nejčastěji objevuje sfígl s falešným ptačím trusem. Podvodník nenápadně potřísní turistovi oblečení či vlasy barvou, která připomíná ptačí trus, a následně mu nabídne pomoc jeho odstraněním. Na tento typ podvodu nedávno narazila turistka na Trafalgarském náměstí v Londýně, kdy jako ženě v nesnázích přispěchli na pomoc na pouliční pobudové. Ale dva elegantní muži vyzbrojení vlhčenými ubrousky. Trik se jí podařilo prokouknout čas, přesto před ním od té doby varuje. Pomoc s fotografií. Snad všude po světě se najdou slušní lidé, kteří při pořizování rodinné fotografie nezištně nabídnou pomocnou ruku, aby na ní byli zvětšnění všichni rozesmátí účastníci výletu. Zejména v zemích severní Afriky, ale v tomto případě není vhodné příliš sázet čistě na dobrosrdečnost. Porouchaný taxametr a další fígle, jako je třeba nejdražší kebab vůbec. Nosit sebou zahraniční neustále hotovost je s rozvojem technologií sice na ústupu, platit však kartou se nemusí vyplatit. A jdeme dál. Další informaci, kterou tady máme, tak ta se týká, kde to je? Tady. Ukažte mi občanku, kdy musíte průkaz totožnosti skutečně předložit a komu. Mnohdy stačí jen ověřit věk nebo letmým pohledem zkontrolovat totožnost. Přesto se lidé stále setkávají s požadavky na odevzdání občanského průkazu jako zástavy nebo na jeho kopírování. Takový postup ale není vždy v souladu se zákonem a může představovat zbytečné riziko zneužití osobních údajů. Občanský průkaz tradičně slouží k prokázání totožnosti. Jde o veřejnou listinu obsahující řadu osobních údajů. Jejich zneužití může mít pro spotřebitele nepříjemné následky. No a není proto překvapivé, že zákon přesně vymezuje, kdo a za jakých okolností může jeho předložení požadovat. No a ověření věku při nákupu s kontrolou občanského průkazu se lidé běžně setkají a také při nákupu alkoholu. Bez prokázání není ubytování. Předložení dokladu bývá běžné, využíváno při ubytování v hotelu nebo penzionu. Ani zde nejde pouze o interní pravidlo provozovatele. Ubytovatelům ukládá zákon povinnost vést evidenční knihu hostů. Jízda na černo i návštěva pošty. No a co když průkaz předložit nechcete? Zatímco při kontrole policií máte zákonnou povinnost prokázat svou totožnost. V případě kontroly ze strany soukromého subjektu, například obsluhy v obchodě nebo recepční v hotelu, záleží na vašem rozhodnutí, zda požadované údaje poskytnete. No a poslední informace dnešního rána. Slovenský expert ukradl zmrzlým Čechům batohy. teď je šéfem správy jeskyní. Slovenští jeskynáři mají od konce dubna nového šéfa Branislava Šmídu. Významný geolog a speolog však má na krku i několik skandálů. V minulosti totiž například ohrozil dva české kolegy, kterým při výpravě ukradl batohy. Češi z incidentu vydali i dokument, v němž líčí bloudění v mokrém oblečení a mrazivém počasí. Slovenská speologická společnost pak Šmídu za tento čin vyloučila. Šmída se stal ředitelem správy slovenských jeskyní, píše deník N. Ten ho popisuje jako kontroverzního jeskynáře, který sice spolu objevil významné jeskyně na Slovensku i v zahraničí, ale s jeho jménem se pojí i skandály a pověst konfliktního člověka. To byly informace, které jste nepotřebovali vědět, teď něco, bez čeho bych se neobešel, a to zní vždycky stejně, tedy že parťákem pořadu Frikolora není nikdo jiný než Mad Finger Games, tvůrci her, co baví celý svět. Taky vše pro pěstování pod umělým osvětlením firma growshop.cz, s technologiema potom pomáhá firma ProDance, distributor zvukový, světelný a DJský techniky. Jsou 9:03, dáme si rychlovku v rámci reklamního bloku a za chvíli opět muzika. A já už se těším na dnešní čtvrteční set plnej breakbeatu, zlomenýho tak, že by ho ani sádra nespravila. Posloucháte Color Music Radio, pořad Frikolora, za gramce má mikrofonem DJ Friky.
1: Víte, co je to volatilita?
2: Nutkání chovat se jako vůl?
3: Jo, to je opak promiskuity.
2: To je, když někdo pořád volá?
1: Volatilita je míra kolísání finančního aktiva tak typická pro kryptoměny. Mnohem více se o Bitcoinu a kryptu dozvíš na největší české kryptoměnové konferenci CryptoByte 16. května na Technické univerzitě v Liberci. Víc než 30 speakerů, ekonomové, Bitcoin maxíci, anarchisti i geekové. Kup si vstupenku a vyhraj let vrtulníkem nad Ještědem. CryptoByte 16. května Liberec. Více na CryptoByte.cz.
4: MCAR Studio. MCAR Studio. Váš vůz si pamatuje každý kilometr. Nemusí to ale být vidět. Průhledná ochranná folie od MCAR Studio tvoří neviditelný štít, chrání váš lak před kamínky, škrábanci i každodenním opotřebením. Spolehlivě, dlouhodobě. Chcete změnu? Barevný polep prémiovou folií dá vašemu vozu novou barvu a nový charakter. Bez lakování, kdykoliv vratné, precizní zpracování, materiály světových značek. Jsme na Toužimské 720 v Praze Letňanech. Přijeďte na konzultaci zdarma. mcarstudio.cz.
5: Prague 420, konopný veletrh a festival v Praze.
6: PTK H1.6, Elboy, Danzhun, Michailov Payne, General Levy nebo Debit, Rapida Bernas LA.
5: Přes 100 vystavujících značek, soutěže, atrakce a hromada zábavy.
6: Už 6. a 7. června v Praze. Prague420.com.
7: Ahoj, tady je Martin Mikuláš. Zvu tě k poslechu pořadu Fonotač.
8: Každý čtvrtek od 18 do 20 hodin živě z Record Shopu Fono.cz.
7: Nalaď si Fonotouch.
8: Hosty, vinyloví DJs, novinky a zajímavosti ze světa vinylové kultury. Fonotouch?
7: Fonotouch.
8: No tak to roztouch.
7: Uvádí Record Shop Fono.cz. Všechno pro poslech a údržbu gramofonových desek.
9: Color Music Radio.
10: Bylo 9 hodin. Color Music Radio.
11: DJ Luděk Pokorný vám představuje Hits Panorama. Tento skvělý pořad plný dance music, soulu, R&B, smooth, club classics můžete poslouchat na Koloru vždy každou sobotu v pravé poledne, tedy ve 12 hodin. No a v neděli ve 14 hodin v repríze. DJ Luděk Pokorný, Hits Panorama, Color Music Radio. Hudba všech barev.

problém. Teď už jsme ale zpátky v éteru, 16 minut po 9. hodině a aktuální novinky ze světa breakbeatu a teď je to Perfect Combo, jejich Bounce Attack. Měli jsme tady taky věc, která se jmenovala, tak aby jsme si v tom udělali pořádek, Spiceman Ivory, King of the Jungle. No a my jedeme v krasojízdě. Čtvrtek zlomenej tak, že by to ani sádra nespravila. Dobrý ráno.

Školor Music Radio, 41 minut po 9. hodině, dneska zase trošku jinak, no a z těch novinek se vrhneme na tedy aktuální žebříček toho, co v breakbeatové muzice teď válí a co se hraje na breakbeatových mejdanech, který já teda jsem tady neviděl, ale co jsem neviděl, neznamená, že neexistuje. No a zahrajeme si nějaký věci, co opravdu fungujou a co nejsou jen tak jako aktuální, ale už nějakou dobu třeba venku, i když budou to věci, které nebudou tedy z posledního týdne, ale z posledních pár let a vy už jste možná některý z nich třeba i slyšeli.

Flexit, tak to se teďkon dost často používá. Já se snažím neflexit nej na vás, ale pouštět vám muziku, kterou nikdy neuslyšíte. Tohle je MPHIA a Flexit. Dobrý ráno ještě jednou při poslechu Color Music Radio vám přeje DJ Freaky.

Posloucháš Color Music Radio, pořad Frikolora, za gramce má mikrofonem DJ Friky, časomíra tady ve studiu ukazuje 50 minut po 9. hodině a my samozřejmě musíme v rychlosti zmínit taky parťáky tohohle pořadu, bez nich by to nešlo. No jelikož je dneska čtvrtek, mám tady pár slov o growshop.cz, partnerů, který se zabývají indoor a outdoor pěstováním. Dnes bych vám rád řekl něco o úsporných LED světlech značky Sun Pro. Značka Sun Pro přišla na trh hned s několika novinkami. Nová Sun Pro Sunboard 2.0 je vysoce výkonná LED deska navržená pro profesionální indoor pěstování rostlin. Tak střední spotřeba, významné spektrum světla poskytuje ideální podmínky pro růst i květ rostlin v uzavřených prostorách. Sun Pro LED osvětlení bylo vyvinuto speciálně pro indoor pěstování a každý moderní grower si tady vybere to své. Pod Sun Pro LED osvětlením budete mít stále silné, zdravé, stabilní rostliny, až dvojnásobný výnos a ušetří vám čas, energii i peníze. No a po letech vývoje a studií se Sun Pro LED osvětlení stalo jedním z nejspolehlivějších světel na evropském trhu a každá jejich řada má něco do sebe. Tak to běžte omrknout exkluzivně na growshop.cz. No a my pokračujeme ještě chvíli, tohle je Roflava, J-Vax a taky si, no a tohle bude poslední věc, dnešní frikolory, breakbeatový frikolory, zlomený čtvrtek, takže by to ani sádra nespravila, je 52 minut po 9. hodině a vy posloucháte pořad frikolora, dobrý

Poslední dva dny nejsou úplně ideální v rámci vysílání a evidentně to není jenom u mě, ale i u Martina Svátka. Ten prý měl včera výpadek, dneska má nějaký problémy, tedy je s připojením, takže bohužel prý Martin dnes asi nebude moc vysílat. Plně mi ten hlas, to bylo slyšet, jak je mi to smutno. Každopádně my tady prodlužovat nebudeme, ale dáme si jednu věc a ty Freeklore info dneska dáme opravdu rychle. Tohle je Keep It Raw, fuck wow. A poslední věc, dnešní breakbeatový Freeklore, ještě jsme maličko přidali, ale má to být zlomený, nechť je to zlomený.

Posloucháš Color Music Radio, pořad Frikolora, 8:50 minut po 9. hodině, teď opravdu v rychlosti. Dneska je čtvrtek 14. května, svátek nám slaví Bonifácové a stejně jako obvykle dnes mám pro vás informaci o tom, že se nemusíme bát, protože počasí bude a meteorologové nám slibují opravdu různorodý počasí, potkat totiž můžeme jasno, polojasno, zataženo, ale také déšť. Ranní teploty by se měly pohybovat mezi 2 až 7 stupni, v odpoledních maximech 11 až 17, k večeru se ochladí a to na 9 až 12 a přes noc potom 3 až 6 stupně nad nulou. To jsou informace o tom, jak je to s počasím, no a teď se pojďme podívat, co nepodstatného nám napsali internety. Jaký jsou největší světový podvody na turisty? Pozor na falešný trus i platbu kartou a na přátelé cestování jednou z nejzábavnějších kratochvíl vůbec. Ocitnout se v neznámé lokalitě, neovládat řeč místních a mít blažený úsměv turisty, který si užívá nejlepší chvíle v životě sebou, ale nese i určitá nebezpečí. Znáte nejrozšířenější podvody na cestách? Dejte si pozor na úslužné cizince a předstírané omyly při platbách kartou. Půvabně světové metropole, půvabné a přeplněné vozy, veřejné dopravy a zajímavé atrakce, výjima turistů, lákají i mnoho zlodějů. Třeba pozor, když platíte kartou, může se vám stát, že vám odečtou víc, než byste chtěli. Taky, když vás někde v úvozovkách posere pták, tak to jsem neřekl v úvozovkách, tak si dejte bacha, kdo vám to očisťuje. A jestli vám zároveň něco nevyndává z kapsy, taky pomoc s fotografováním. Když vám někdo řekne, že vás vyfotí, což já dělám často, že někomu třeba řeknu a nechcete třeba vyfotit, tak vám taky může zdrnout s telefonem, ale já zase tak rychle neběhám. No a porouchaný tak metra další fígly, tak to můžeme znát třeba i z Prahy. No a jdeme dál. Další informace, kterou tady mám, ta se týká občanského průkazu. Kdy ho vyndávat anebo nevyndávat? Mnohdy stačí jen ověřit věk nebo letmým pohledem zkontrolovat totožnost. Přesto se lidé stále setkávají s požadavky na odevzdání občanského průkazu. No a tady píšou například ověření věku při nákupu. Bez prokázání nemusíte mít ubytování, jízda na černo anebo třeba návštěva pošty. No a když průkaz nechcete, tak tedy tady zatímco při kontrole policie máte zákonnou povinnost, tak v případě některých kontrol ho vydávat nemusíte. To najdete v tomhle článku, kdybyste ho chtěli, tak myslím, že ho najdete na internetu. No a poslední informace, dneska opravdu v rychlosti. Slovenský expert ukradl zmrzlým Čechům batohy, teď je šéfem zprávy jeskyní, ano. Slovenští jeskynáři mají od konce dubna nového šéfa Branislava Šmídu. Významný geolog a speolog však má i na krku několik skandálů. V minulosti totiž například ohrozil 2 české kolegy, kterým při výpravě ukradl batohy. Češi k incidentu vydali i dokument, v němž líčí bloudění v mokrém oblečení a mrazivém počasí. Slovenská speologická společnost pak Šmídu za tento čin vyloučila. Teď ale, přátelé, z něj je šéf. Šéf jeskyní. To byly informace, které jste nepotřebovali vědět, teď něco, bez čeho bych se neobešel, a to zní vždycky stejně, tedy že parťákem pořadu Frikolora není nikdo jiný než Madfinger Games, tvůrci her, co baví celý svět. Taky vše pro pěstování pod umělým osvětlením firma growshop.cz, no a s technologiema tady ve studiu pomáhá firma ProDance, distributor zvukový, světelný a DJský techniky. 9:50, dneska bez telefonního hovoru s Martinem Svátkem. Martin má problémy technický, já jsem se s nima taky tak trošku potýkal, tak doufám, že od příštího týdne to všechno zase poběží jako po másle. Teď už ale se s váma loučím, mějte krásný den, nejlíp při poslechu Color Music Radio a díky za pozornost a...

0: okna@hned.cz. Říkám ti, zapiš si okna hned. Ne, abys to zapomněl nebo splet. Ceny jsou super, práce rychlá. Na to není ČR zvyklá. Žaluzie, kliky, okna, sítě. O všechny starosti připraví tě. Vaší kůče zlepší vzhled. okna@hned.cz.
1: Co je sladký a přitom v pohodě?
2: Ravito.
1: Co tě hodí na pláž během vteřiny?
2: Ravito.
1: Co je bio a bez přidaného cukru?
2: No přece Ravito.
1: Jahoda, čokoláda a rašít.

To nejlepší ze saxofonové hudby s Vláďou Drtinou na Rádiu Color. Každou neděli odpoledne mezi 15. a 16. hodinou.

0: Color Music Radio. Color Music Radio.
1: To byla famózní a skvělá show.
2: Ahoj, tady je Roman. Každý všední den od 7 hodin do 8 hodin ráno můžete poslouchat Romeo Show na Color Music Radio. Strašně mě baví vás bavit. A hlavně bavit se live, čili živě. Protože rádio, to je moje srdcovka.
3: Color Music Radio.
4: Romeo Show vám přináší Čaje Tékané.
5: Ciao, peoples. Tady Chuck Machina, a.k.a. Chuck Diesel. A moja radio show, The Rock. Posloke radio. Kazdi, utari, a strtek, strtek. Every Tuesday and Thursday. Od stiži do šesti na Color Music Radio. Come check me out and hop in for the ride here on Color Music Radio, baby.
6: To je jízda s Chuckem Dieselem u nás na Color Music Radio.
7: Color Music Radio.
8: Bylo 10 hodin. Color Music Radio.

0: Víte, co je to volatilita?
1: Nutkání chovat se jako vůl?
2: Jo, to je opak promiskuity.
1: To je, když někdo pořád volá?
0: Volatilita je míra kolísání finančního aktiva tak typická pro kryptoměny. Mnohem více se o Bitcoinu a kryptu dozvíš na největší české kryptoměnové konferenci CryptoByte 16. května na Technické univerzitě v Liberci. Víc než 30 speakerů, ekonomové, Bitcoin maxíci, anarchisti i geekové. Kup si vstupenku a vyhraj let vrtulníkem nad Ještědem. CryptoByte 16. května Liberec. Více na CryptoByte.cz.
3: Sex appeal. To nejlepší ze saxofonové hudby s Vláďou Drtinou na Rádiu Color. Každou neděli odpoledne mezi 15. a 16.

0: Rock 420, konopný veletrh s naklouzeným programem.
1: PTK, Danzhun, Elboy, Michailov H1-6, Lautzwan, Payne, nebo třeba General Levy a vůbec poprvé u nás zakladatel Cookies, rapper Bernard.
0: Přednášky, workshopy, soutěže a hromada atrakcí, jako třeba divoký bík ve tvaru jointa.
1: Prague 420, už 6. a 7. června v Praze v areálu Louka Prague. Pro více informací navštiv prague420.com.
2: Víte, kde nakupovat levněji? Klikněte na levné matrace EU a vyberte si z největší nabídky matrací, postelí a roštů. Dopřejte svému tělu skutečný odpočinek. Levné matrace EU.
3: Co je sladký a přitom v pohodě?
4: Ravito.
3: Co tě hodí na pláž během vteřiny?
4: Ravito.
3: Co je bio a bez přidaného cukru?
4: No přece Ravito.
3: Jahoda, čokoláda a rašít.
4: Ravito zmrzka.
3: Feel good mlsání.
5: Kdo vládl světu, když hitparádám vodili Kool and the Gang?
6: I, Ronald Reagan, do solemnly swear. Vydáte-li se v těchto dnech na cestu do Gotwaldova?
5: Kdo frčel, když se vám změnilo trvalé bydliště?
6: Přijedete zcela určitě do Zlína.
5: Co hrála rádia, když se ještě dala poslouchat?
7: Single Story, stroj času, který vás přenese do 80. a 90. let.
5: Premiéra poslední víkend v měsíci v neděli v 11 a reprízy v půli měsíce v sobotu v 16.
7: Se Zuzanou Maxa.
5: Single Story. Partneři pořadu Single Story jsou Zoner Studio. Nový název pro osvědčený český software na úpravu fotografií. Ještě silnější v novém kabátě a s AI. Zoner Studio. Zoner.cz.
8: Color Music Radio. Color Music Radio.
9: To byla famózní a skvělá show.
10: Ahoj, tady je Roman.
11: Tady je Roman.
10: Každý všední den od 7 hodin do 8 hodin ráno můžete poslouchat Romeo Show na Color Music Radio. Strašně mě baví vás bavit. A hlavně bavit se live, čili živě. Protože rádio, to je moje srdcovka.
12: Color Music Radio.
13: Romeo Show vám přináší Čaje Tékane.
14: Ahoj, tady je Martin Mikuláš. Zvu tě k poslechu pořadu Fonotač.
15: Každý čtvrtek od 18 do 20 hodin živě z record shopu Fono.cz.
14: Nalaď si Fonotouch.
15: Hosty vinylový DJs, novinky a zajímavosti ze světa vinylové kultury. Fonotouch?
14: Fonotouch.
15: No tak to roztouch.
14: Uvádí record shop Fono.cz. Všechno pro poslech a údržbu gramofonových desek.
16: Color Music Radio.
17: Bylo 12 hodin.
18: Color Music Radio.

0: Už vás nebaví dlouho odcházející maily, kolegové mizející z videohovoru a nekonečné stahování prezentací? Tak už nečekejte a zbavte se špatného netu. My jsme JM Networks. Malé a velké firmy i nejnáročnější klienti v Praze a jihovýchodním okolí. Připojte se k naší síti tou nejvyšší rychlostí a kvalitou. JM Networks. Řešíme na míru vaše požadavky. www.jmnetworks.cz
1: MCAR Studio. Váš vůz si pamatuje každý kilometr. Nemusí to ale být vidět. Průhledná ochranná folie od MCAR Studio tvoří neviditelný štít, chrání váš lak před kamínky, škrábanci i každodenním opotřebením. Spolehlivě, dlouhodobě. Chcete změnu? Barevný polep prémiovou folií dá vašemu vozu novou barvu a nový charakter. Bez lakování, kdykoliv vratné, precizní zpracování, materiály světových značek. Jsme na Toužimské 720 v Praze Letňanech. Přijeďte na konzultaci zdarma. mcarstudio.cz.
2: Každý prostor má svůj rytmus a někdy stačí jediný obraz, aby začal opravdu dýchat.
3: VoArt spojuje barvy, energii a moderní design v jedinečných, ručně malovaných obrazech. Každý kus je originál, s vlastním příběhem. Chcete, aby váš byt, ateliér nebo kancelář získali osobnost? Navštivte dvojtvoart.cz a najděte obraz, který vás osloví.
2: VoArt. Nechte barvy promluvit.
4: Prague 420, konopný veletrh a festival v Praze.
5: PTK, H1.6, Elboy, Danzhun, Michailov, Payne, General Levy nebo Debit, Rapida Bernas, LA.
4: Přes 100 vystavujících značek, soutěže, atrakce a hromada zábavy.
5: Už 6. a 7. června v Praze. Prague420.com.
6: Color Music Radio.
7: Byla jedna hodina.
8: Color Music Radio.
9: Francouzské vychytávky. Vychytané lahůdky frankofonní hudební scény každou neděli ve 20 hodin na Color Music Rádiu.
10: Vzpomínky je to nejhezčí, co nám zbylo. Posloucháte vysílání pro pamětníky v černobílé kvalitě.
11: Milí posluchači, posloucháte nekonečné radionovely z Venezuely.
12: Hrají Toňa Mimoňa, Juan Perverés, Don Celadon, Pedro González a další.
13: Dlouho jsem se tak dobře nevysprchoval. Tak ještě deodorant. Sakra.
14: Juane Perverézi, pojďte, už běží ten cestopisný magazín.
13: Už jsem tady. Odkud je první reportáž do něho Mimoňu?
14: Asi z Číny, ale už tiše.
15: V komunistické Číně je dnes velký den. Podle čínského kalendáře dnes slaví všichni muži Mezinárodní den žen. Není to obyčejný den žen. Je to Mezinárodní den žen šen. Otec malé Cao sedí před svým domem a nepřítomně hledí před sebe. Včera to přehnal s rýžovou pálenkou saké. A dnes na to navíc naklopil několik sklenic ženšenového vína. Vidíme, že otec malé Cao má pořádného čínského draka. A to už se s kamerou dostáváme k rozvodněné řece Yangtze Tiang. Skupina dětí na břehu se drží za ruce a zpívá čínskou lidovou písničku.
16: Holka, šikmo oka, nesedávej u Yangtze Tiang, holka. Šikmo oka, nesedávej tam. Yangtze Tiang se voda do Čín, pode mele tvoje oči. Holka, šikmo oka, nesedávej tam.
13: Ha, opravdu zajímavá reportáž.
15: A to už jsme s naší kamerou v Makedonii. Svatba je pro Makedonce velká událost. Máme štěstí, že se můžeme zúčastnit tradiční staromakedonské svatby pod širým nebem. A tady už vidíme oddávajícího místního popa. Je jím Pop Popič, starobylým makedonským nářečím, kterému ani on sám už nerozumí, oddává mladé novomanžele.
17: Zadek ptám se těbe, draga nestojící, jebeš si dobrovolně sladianu za ženu.
18: No dá, jebu, pope, popiči.
17: Dobré, dobré, ty sladianu jebeš si dobrovolně.
15: Musíme se z této staromakedonské svatby vzdálit. Jistě chápete, že staromakedonština není vhodným jazykem pro dopolední vysílání našeho cestovatelského magazínu.
14: Staromakedonské svatby musí být krásné, Juane Perverezi.
13: Počkejte, magazín ještě pokračuje.
15: A to je pro dnešek všechno, milí diváci. Příště se s naší kamerou vypravíme do Bolívie.
11: Slyšeli jste nekonečné radionovely z Venezuely.

Color Music Radio. Color Music Radio. Color Music Radio, hudba všech barev. Na téhle FM.

Víte, kde nakupovať levněji? Kliknete na levné matrace EU a vyberte si z největší nabídky matrací, postelí a roštů. Dopřejte svému tělu skutečný odpočinek. Levné matrace EU.

0: Pure Music Radio.
1: Byly 3 hodiny.
0: Hudba v těch barech.
1: Color Music Radio.
2: Každou středu po 15. a v sobotu po 19. hodině si nalaď rádiovou show Mixdown s Alešem Konopkou na Color Music Radio. Odpolednímu zeblingu ti namíchá fakt hustou kaši muziky, co tě vystřelí z tanečního úboru a přihraje ti aktuální info od sebe.
3: Oh, Mixdown sind to muzikálische Spezialitäten, ja?
4: Ja.
3: Mixdown můžeš čekovat i na Facebooku a sosat podcastu na webu Radio Color.

Color Music Radio. Color Music Radio. Color Music Radio, hudba všech barev. Na téhle FM.

0: hudba všech barev.
1: Color Music Radio. Color Music Radio.

0: Víte, co je to volatilita?
1: Nutkání chovat se jako vůl?
2: Jo, to je opak promiskuity.
1: To je, když někdo pořád volá?
0: Volatilita je míra kolísání finančního aktiva tak typická pro kryptoměny. Mnohem více se o Bitcoinu a kryptu dozvíš na největší české kryptoměnové konferenci CryptoByte 16. května na Technické univerzitě v Liberci. Víc než 30 speakerů, ekonomové, Bitcoin maxíci, anarchisti i geekové. Kup si vstupenku a vyhraj let vrtulníkem nad Ještědem. CryptoByte 16. května Liberec. Více na CryptoByte.cz.
3: Co je sladký a přitom v pohodě?
4: Ravito.
3: Co tě hodí na pláž během vteřiny?
4: Ravito.
3: Co je bio a bez přidaného cukru?
4: No přece Ravito.
3: Jahoda, čokoláda a rašít.
4: Ravito zmrzka.
3: Feel good mlsání.
5: Víte, kde nakupovat levněji? Klikněte na levné matrace EU a vyberte si z největší nabídky matrací, postelí a roštů. Dopřejte svému tělu skutečný odpočinek. Levné matrace EU.
6: Ahoj, tady je Martin Mikuláš. Zvu tě k poslechu pořadu Fonotač.
7: Každý čtvrtek od 18 do 20 hodin živě z record shopu Fono.cz.
6: Nalaď si Fonotač.
7: Hosty, vinylový DJs, novinky a zajímavosti ze světa vinylové kultury. Fonotač?
6: Fonotač.
7: No tak to roztoč.
6: Uvádí record shop Fono.cz. Všechno pro poslech a údržbu gramofonových desek.
8: Color Music Radio.
9: Byly 4 hodiny. Color Music Radio. Let's party. Have a good time.

0: a přitom v pohodě.
1: Ravito.
0: Co tě hodí na pláž během vteřiny?
1: Ravito.
0: Co je bio a bez přidaného cukru?
1: No přece Ravito.
0: Jahoda, čokoláda a rašít.
1: Ravito zmrzka.
0: Feel good mlsání.
2: Ahoj, tady je Martin Mikuláš. Zvu tě k poslechu pořadu Fonotouch.
3: Každý čtvrtek od 18 do 20 hodin živě z record shopu Fono.cz.
2: Nalaď si Fonotouch.
3: Hosty, vinyloví DJs, novinky a zajímavosti ze světa vinylové kultury. Fonotouch?
2: Fonotouch.
3: No tak to roztouč.
2: Uvádí record shop Fono.cz. Všechno pro poslech a údržbu gramofonových desek.
4: Color Music Radio.
1: Bylo 5 hodin. Color Music Radio.
5: It's not personal, Sonny. It's strictly business.
6: Color Music Radio.
7: What's good, friends and family? It's your boy Chuck Diesel.

0: Music Radio.
1: Bylo 6 hodin. Color Music Radio.
2: Let's party.
3: Have a good time. Here we go.
4: Každý pátek od 20 hodin otevíráme největší diskotéku v éteru. Hity i rarity ze 70. a 80. let. Pop, soul, funk a disco. To je
5: taneční party Pavla.

Francouzské vychytávky. Vychytané lahůdky frankofonní hudební scény každou neděli ve 20 hodin na Color Music Rádiu.

0: Pěkný dobrý večer, podvečer, pozdní odpoledne. Zdraví vás Martin Mikuláš, vysíláme pravidelný speciál o vinylové kultuře, gramofonových deskách, známý jako Fonotouch. Vysíláme živě z rekordshopu Fono.cz. Na začátek jsme si připomněli slavný americký label Sun, na kterém vydával desky Elvis Presley, stejně tak kromě prvního rock'n'rollu tam taky vycházelo skvělý country nebo soul. Vy jste slyšeli The Imperial Wonders Trying to Get to You, kompilaci Sun Records 70 let Memphis, Tennessee, máme ve Fono.cz. A teďka vám tady hrajeme samozřejmě muziku z filmu Návštěvníci. Ta už se tak často neobjevuje na deskách, ta totiž vyšla na Suprafonu někdy v 80. letech pouze. Na jedné straně je hudba z filmu Návštěvníci, na druhé hudba z filmu Létající čestný jír. Autorem obou těchto muzik je Ferenc
1: Mimoňa, Mimoňa, Juan Perverez, Don Celadon, Pedro González a další.
0: Ten má velkou ambici.
2: Dlouho jsem se tak dobře nevysprchoval.
0: Pro nás to všechno. Tak za chvilku se o tom popovídáme a taky nám přinesl
2: sakra
0: nějaký nový disco.
3: Juan Perverezi, pojďte, už běží ten cestopisný magazín.
0: Koukáte Color Music Radio.
2: Už jsem tady.
0: Odkud je první reportáž
2: do něho Mimoňu?
3: Asi z Číny, ale už tiše.
4: V komunistické Číně je dnes velký den. Podle čínského kalendáře dnes slaví všichni muži Mezinárodní den žen. Není to obyčejný den žen, je to Mezinárodní den žen šen. Otec malé Cao sedí před svým domem a nepřítomně hledí před sebe. Včera to přehnal s rýžovou pálenkou saké a dnes na to navíc naklopil několik sklenic žen šenového vína. Vidíme, že otec malé Cao má pořádného čínského draka. A to už se s kamerou dostáváme k rozvodněné řece Yangtze-Tiang. Skupina dětí na břehu se drží za ruce a zpívá čínskou lidovou písničku.
5: Holka, šikmo oka, ještě dále u Yangtze-Tiang. Holka, šikmo oka, ještě dále tam. Yangtze-Tiang se voda do Čín, pode mele tvoje oči. Holka, šikmo oka, ještě dále tam.
2: Opravdu zajímavá reportáž.
4: A to už jsme s naší kamerou v Makedonii. Svatba je pro Makedonce velká událost. Máme štěstí, že se můžeme zúčastnit tradiční staromakedonské svatby pod širým nebem. A tady už vidíme oddávajícího místního popa. Je jím Pop Popič, starobylým makedonským.

0: musíme se z této staromakedonské svatby vzdálit. Jistě chápete, že staromakedonština
1: není vhodným planeta Země. Jazykem
0: pro dopolední vysílání taky našeho cestovatelského
1: magazínu. Staromakedonské
2: svatby Lukor, musí být krásné, chvále perverezi.
1: Nazdar, Lukore.
3: Počkejte, Lukor magazín ještě pokračuje.
1: Od nepaměti opouští na zimu
0: tady
1: ty naše zeměpisné šíšky a délky, aby se válel do Bolívie. Že? Říkám to správně?
4: Přesně tak.
1: Nebo tam máš ještě nějaký větší ambice?
4: Přesně tak, jak říkáš.
1: Občas jdeme to
5: šáli. Nekonečné radionovely z Venezuely.
4: Prohlížím, co se dá, hledám, co se dá, ale ty indyjní Rusy jsou absolutně špinaví, když proberu jednu krabici, takže je to docela náročný.
1: Rukavičky ještě si nezaved.
4: Rukavičky ještě ne, to by nebylo ono.
1: To by nebylo ono. Tak černýma prstičkama nám vydigoval nějakýho Bapiho Lahirho, což je tvůj oblíbený producent, to už víme za ty roky, že jo?
4: No, ale myslím, že zrovna tady ta deska není

0: bollywoodského filmu Hádsa z 80. let a hlavní akční song se jmenuje jak jinak než Yoga.
1: Yoga. Takže kdo se nezacvičil,

0: Yoga. My se omlouváme posluchačům malinko svým způsobem trochu kakofonii, možná před chvilkou, než jsme si to tady uvědomili a zmáčkli všechna správná tlačítka vysílací. Lukor nám přivezl z Indie desku, tu o Joze, kterou si právě hrajeme, a ty si říkal, že jsi koupil v Kalkatě, většinou ty desky si kupoval v Dillí, co si vozil z Asie.
1: Já jsem se kupal v Kalkatě,
0: ano.
1: Kde jako který hlavní město hudby a hudebního průmyslu v Indii.
0: Ano.
1: Tam jsou ty ceny většinou levnější, protože se dá kupovat i na ulici. Tentokrát jsem byl v Dillí, kde přeci jen už ty record shopy trošku koukají na internet, jaká je prodejní cena, takže už ty ceny se tam zvýšily. Ale za poslední roky ceny vinilu i v Indii šly hodně nahoru.
0: Jakože lidi si to sami kupují, to, co tam kupovali jenom turisti, tak už i Indové objevili, že to má smysl?
1: Je to tak. Už i sami Indové zašli šílet po vlastnictví gramofonových desek z jejich kulturních dědictví.
0: Nemusel jsi tam přetahovat s nikým?
1: No úplně ne, ale musel jsem smlouvat docela a i tak už ty ceny byly trošku vyšší, ale
0: okolik, to vyplatili. Okolik si to stáhnul?
1: No, já myslím, že tak o 20%, 30% víc to nešlo. Nechtěli polevit.
0: Tak, aspoň, že tak. Díky, že jsi ji přinesl. K nám už přichází do obchůdku Lukáš Kolíbal a nese si svoje desky výborně. Hned se k ním vrhneme. A já vám teďka pustím jednu raritku, kterou máme na prodej v recordshopu Fono.cz, protože tady tu indickou, tu nám jenom Lukor půjčil a zase si ji odnese. Ale my nabízíme zajímavý kompilát z centrální Asie, Digging Central Asia, a je tady výběr různých desek a kapel ze 70. let z Tadžikistánu a okolí. Tohle je právě tadžická kapela Gulšan a jejich verze folkloru v disco kabátě.
2: Zivám hoja, čeho si Бегу я тки.

0: Posloucháte Fonotáč, vysíláme živě z Record Shopu Fono.cz, posloucháte Color Music Radio a následujícího hosta vám vůbec nemusím představovat, protože na téhle stanici vysílá mnohem déle než my. Nazdar, Lukáši.
1: Ahoj, krásný odpoledne přeju.
0: Lukáš Kolíbal, znáte ho z jeho pořadu, kde ale vinily moc jako netočíš, viď?
1: Ale příležitostně. Teďka mám jeden gramofon a robot mi sliboval druhý, tak až bude, tak bude třeba víc vinilů. Teď tak příležitostně opepřím, protože co máš na vinilech, nemáš digitálu a obráceně.
0: Tak to jsem rád, že tady protáčíme tvoje desky, protože to jsou super pecky a vůbec to neznám. Tak koho si to přines, kdo nám to dohrál právě?
1: Teďka to byl Oliver St. Louis, takovej sympatický kytarista, který přijel s kapelou od amerického rapera, který se jmenuje Odyssey. A už jenom jako vidět toho Odysseyho s živou kapelou bylo zjevení a navíc ten kytarista byl hrozně dobrý a i tam zpíval, tak když měli k dispozici vinily, tak jsem říkal, to je jedinečná příležitost něco takového pořídit, tak jsem moc rád, že ji mám.
0: A to bylo ve Futuru?
1: To bylo ve Futuru před pár lety.
0: Lukáš teda kromě toho, že je DJ a zpěvák a muzikant, tak je taky promotér.
1: Tak.
0: Dá se to tak říct a my vás pozveme dneska během následujících minut a písní i na nějaký reggae a hiphopový koncerty, které se konají. Teď teda na začátku si hrajeme to, co už proběhlo a to mě mrzí, že jsem tam nebyl. A zmiňoval si teda Odysseyho, což je další deska, kterou mám připravenou na gramofonu.
1: Přesně tak a tohle mám od něho, když tady byl loni znova, tak ten kytarista tam s ním nebyl, ale byla s ním jeho kapela doprovodná s jiným kytaristou a tady tuto desku mi osobně předal, tak jmenuje se And Yet Still.

0: hip-hopové party Farsight, která se jmenuje Runnin', ta skladba. Farsight tady byli loni?
1: Loni jsme přivezli právě taky v rámci Boomboxu.
0: Viděl jsi je?
1: Viděl.
0: Kapela byla živá?
1: Postaral. Ne, bez kapely byli bez kapely? 4 repeři, ale oni si vystačili úplně.
0: Jo.
1: To je Legendary a to je z jejich, myslím, že to je první nebo druhá deska Lab Cabin California.
0: Mm-hmm. A my jsme přeskočili od soulu k hiphopu, protože další parta hiphopová, legendární a přitom zase ne, tak profláklá, se chystá taky do Lucerny?
1: Ne, tentokrát to bude první Boombox, protože Boombox, abych představil, možná některý z vás neznají, Boombox je seriál hiphopovej převážně, který dali dohromady Kamil Šír a Afro. Kdysi dávno, třeba před 15 lety, něco takového, a začali vozit do Lucerny různý hiphopové lahůdky. Počínaje lidma, jako byl třeba Redman, nebo jako byl třeba i Diplo, jo, nebo prostě spousty různých lidí. Dizzy Rascal prostě poprvé v Čechách byl právě v rámci Boomboxu, The Antwoord, jo, a spousty dalších velkých, v budoucnosti velkých men, který se představili v rámci Boomboxu. A my s tím seriálem pokračujeme, i když už tady Kabel není, spolu s Afrem a vlastně ve spolupráci s Lucernou. Jsem tam na některé menší akce, to je v Futuru, a teďka ta další, kterou chystáme, tak ta bude na lodi Cargo Gallery. A právě dorazí tam hnedka dvě hiphopové party, které jsou teďka v Evropě na turné. Ta první jsou z Brooklynu Smith & Wesson a ta druhá jsou z Los Angeles Blue & Exile. A Blue & Exile vydali minulý týden nový album a jsem v nadšení, že máš tady na vinylu tuto partu.
0: No, já tady mám jejich starší EPčko, to je myslím někdy kolem roku 2020, Blue & Exile, a to EP se jmenuje True and Living, na jedné straně tři vokální věci, na druhý instrumentály, tak pode mnou tady teďka jde instrumentálka, ale až domluvíme, já to otočím a dáme si je jako pozvánku teda na Cargo Gallery. A kdy?
1: 31. května, to znamená v neděli, poslední květnová neděle.
0: Tak to už je za chvilku.
1: To už je právě úplně za pár a bude to hrozně dobrý, jako kolega, že Chuck Diesel, když viděl, že Smith & Wesson a Blue & Exile vystoupí na jednom pódiu jeden večer, tak říkal, to je jako obrovský.
0: A se Smith & Wesson bude Radimo?
1: A se Smith & Wesson přesně bude Radimo.
0: S celou partou, s svojí čempion?
1: Ne, s celýma čempionama chystají něco jiného, ale to si povíme za chvíli.

to the people. Power to the people, to jsou Blue and Exile, hrajeme si z desky, kterou máme i na prodeji v rekordshopu Fono.cz. True and Living se jmenuje tohle EPčko. No a Blue and Exile vystoupí 31. května na Cargo Gallery na Smíchovský náplavce společně se Smith & Wesson. Tak na ně můžete zajít. A naším dnešním hostem je Lukáš Kolíbel a hrajeme si další z jeho vinylových pokladů. Hned vám řekneme, proč se posunujeme od hiphopu směrem na Jamajku. Watch this!

0: Hrajeme si z vinylové kolekce Lukáše Kolíbela. Lukáši, vlastně, od kde si kupuješ desky, víš to vůbec?
1: Je někde 96, 97.
0: Mhm. A kde se kupovalo reggae, prosím tě, v Praze v roce 96?
1: Tyjo, hele, prolejzali jsme různý bazary, no, který tehdy byly třeba na Národní, tam jaké pasáž metro. A pak jsme taky jezdili do Drážďan, tam byl takový shop, tak jsme si dělali často různý vejlety do Drážďan, do tady tohohle obchodu, a vždycky si něco přivezli. A pak samozřejmě internety, jak se to rozjelo, tak byly různý shopy, většinou v Německu, z kterých jsme si takhle objednávali třeba sedmičkový věci.
0: Já když jsem tě někdy poprvé viděl, což mohl být nějaký reggae meeting nebo Bůh ví jaká akce, tak si určitě hrál z desek, ale pak si to tak trochu odložil.
1: Jasně. A víš proč?
0: No.
1: Protože to bylo hrozně těžký.
0: Já vím, no, to samozřejmě.
1: A protože vybrat si desky jenom na ten tvůj set je jako složitý pro mě, že hraju hodně jako podle momentu a rád mám výběr, ne? A takže jsem si tahal prostě dva kufry od nářadí plný sedmipalcových desek a furt toho bylo málo, takže proto jsem přešel nejprv na CDčka a potom vlastně na digitál a teď to tak kombinuju podle situace.
0: A uzavřeš ten kruh a vrátíš se k těm svým kufrům na nářadí?
1: Ještě? No to se v podstatě děje. Teďka to je takový, že jak je trošku revival kolem toho, tak i různý jako party s vinylama najednou jsou docela in a na těch vinylech prostě mám věci, které právě v tom digitálu vůbec nemám. Takže, takže teď třeba se chystám, budeme mít koncert s Urban Bushman a v rámci toho si uděláme after party z vinylu třeba. Takže jsou takový momenty, kde se to hodí.
0: Pozvej na Urban Bushman, kdy kde?
1: 20. Tyjo, počkej, to je poslední pátek v květnu, 20, to znamená 29. května, Davidská klubovna.
0: Aha.
1: Máme reunion s touhletou kapelou, s kterou jsme fungovali asi 10 let a zakončili jsme to 2015. A tak nám jako z různých důvodů jako přišlo dobrý to občerstvit a udělali jsme si soustředění. A během toho jsme dali dohromady třeba 5 nových písniček a hrozně nás to baví.
0: Mm-hmm.
1: Radimův brácha hraje na klávesi, Voča, co hrál s Champion Sound, hraje na basu, Jáchym na perkuse, on říká na najabingy, dokonalej bubeník, prostě skvělá parta, Maťa Debřička na saxofon.
0: Výborně.
1: Jeho táta hraje na kytaru, takže prostě úplně rodinný band a měli jsme dvě soustředění a jsme z toho úplně v euforii. A máme pár koncertů, 29. května právě Davidská klubovna a potom o den později budeme na takovém sound systémovém eventu Roots and Future Sound System, který bude v kempu Karvánky v jižních Čechách. Mají takový jako sound systémový víkend, v rámci kterého tam vystoupíme jako s celou kapelou a Mustakila nám tam bude šéfovat zvuk společně s Kubou Dredem ze Šakatak. A potom máme potvrzený ještě 20. sobota června na festivalu v Hořicích pod Krkonoší a 1. srpna u Olomouce v rámci festivalu Reunion.
0: Takže tady všude můžete vidět tuhle českou partu Urban Bushman, která...
1: Bushman.
0: Co?
1: Bushman.
0: Jsem řekl Bushman?
1: Jo.
0: Tak potřebujete velký uši, abyste se tam dostali. Že jo? Prosím tě, máš tady desku na gramofonu, si mi položil, kdo to je? Tohle je pozvánka
1: Poky.
0: Na dnešní koncert.
1: To je Poky.
0: Pokyman.
1: Těm Urban Bushman se snad ještě dostaneme, to je docela raritní záležitost, která vyšla na vinylu, který dělal Yukimura asi právě před těma 10-12 lety. Ale teďka na řadě, ještě proč jsme si hráli ty Born Jamaicans, to jsou dva Jamajčani, kteří žijou ve Washingtonu a kteří vlastně kombinovali reggae a hip-hop a já to mám hrozně rád, protože ty dva žánry jsou si velmi blízce příbuzný a navzájem propojený všude, kromě bílé Evropy, ne? Tak jsem chtěl zahrát něco z jejich desky Yardcore a teďka Pokyman, protože Poky a jeho parťák z Medial Banana dneska vystupují v Praze a společně mají ještě sebou repera slovenského, který se jmenuje Lej Lofaj. A takže Medial Banana a Lej Lofaj dneska večer ve Fuchsu, pozvánka pro vás.

0: Posloucháte Color Music Radio, posloucháte Fonotouch a desky nám vybírá teďka v poslední půl hodině Lukáš Kolíbal, ať už ze své kolekce nebo z naší kolekce. Jsou to pozvánky na akce, které se budou konat, nebo vzpomínky na akce, které se konaly. Poslední deska, která se nám tady točí, krásná červená. A já to nepřečtu, Lukáši. Co to je?
1: The Abyssinians.
0: A proč se je hrajem?
1: Protože tohleto vokální trio, který vzniklo v roce 1969 v Kingstonu, přijede do Prahy s tím jedním z těch originálních zakládajících členů a oni jsou hodně zásadní pro svět roots reggae. První song natočili ve Studio One a byl tak duchovní, až jim to ten producent Clement Coxon Dot jako řekl, hele, já vám to nevydám. A oni si to od něho koupili a vydali to sami a stal se z toho sám od sebe jako velikánský hit Sata a Masagana. A tenhle ten song, co jsme si hráli, ten je z té první desky a prostě tomu dědovi je tak jako 85 bych tipnul. Dorazí s mladšíma zpěvákama, který ho doprovázejí, jsou důležitý v tom, že mají nádherný duchovní texty, je to fakt, jak kdyby šel do rastamanského kostela a zároveň jsou vokální harmonie, je teďka jako vokální kvartet a budou mít skvělou kapelu a ještě před něma bude předskakovat jamajský Lone Ranger, takže takováhle jamajská velká oslava už teďka 24. května v neděli v Lucerna Baru.
0: Prosím tě, když máš takovýhleho dědulu, jakou vyžaduje péči?
1: Hele, oni si docela vystačejí. Jako rastamani nikdy nejedějí vepřový, chtějí dobrý jídlo, říkají tomu Ital food, případně chtějí něco na kouření, chtějí dobrou vodu, nechtějí žádný prefabrikáty a vlastně žijou jako přírodním způsobem většinou, ne? Takže vlastně žádný problém. Když víš, co, že jim neuděláš radost sejrem, ale třeba spíš kešu nebo tak, takže takový drobnosti různý. Mm-hmm. A dobrý zvuk samozřejmě.
0: A to v Lucerna Music Baru máte zařízený, jo?
1: Tak.
0: Co mám tady od tebe jako poslední věc na gramofonu?
1: Hele, těžký vybrat jenom jednu věc, ne? Jak jednou pustím desku, ať to mám s vinylem nebo s digitálem, tak prostě hele, ještě jednu, ale tak ještě jednu. A to je zpěvák, který si říkal Garnet Silk. A svýho času to byl obrovský talent Jamajky, o kterém se říkalo, že bude ten druhý Bob Marley, ale on někdy v 25 nebo kolik mu bylo uhořel, když zachraňoval svou mámu, že tam explodovala prostě chatrčím a za sebou ale nechal několik desek a je takovým tom statusu těch jako velmi kultovních jamajských zpěváků všech dob, takže Garnet Silk Special.
0: Skvělý. Děkujeme Lukášovi Kolíbalovi, tohle bylo malý reggae okýnko v rámci Fonotouche a jinak samozřejmě Lukáše na Color Music Radio chytáte v poledne, v polední menu a nebo speciální jamajský sety
1: v úterý od 9 večer, pokud nezaspím zrovna, tak v úterý v noci většinou, někdy mezi 9:30 a nebo v neděli od 10 v repríze.
0: Lukáš Kolíbal.
1: Děkuji za pozornost. Glorious thing.

0: Milan to do promyslenosti,
1: Tak, posloucháte Fonotoč, Fonotáč a roztáčíme tady desky, teď tady pouštím za gramofony DJ Alberta, náš kolega z Fono Squadron DJs, náš kolega tady z Recordshopu Fono.cz se vyznačuje tím, že sbírá kromě různé jiné hudby taky japonský city pop a my vám ho tady průběžně i představujeme a teď ho dostanete v celé hodině, protože Alberto si chystá desky na svůj sobotní set do klubu Tendence ve Šmerovlově ulici na Letné a city popový průřez, průlet teďka v následujících 55 minutách na Color Music Radio.

0: Posloucháte Fonotouch na Color Music Radio a nebo taky na mixcloud.com/Fonotouch. Tam jsme i s kamerou a vidíte, že vám teďka hraje a až do konce pořadu bude hrát DJ Alberto. Nazdar Alberto, dobrý večer ještě jednou.
1: Čau, dobrý večer.
0: Alberto je specialista na japonskou muziku, japonský soul, japonský jazz, japonské fusion, japonské disco a všemu tomu se dá říct jedním slovem.
1: City pop? Je to tak.
0: Je to tak. City popový DJ, první český a zatím jediný, který ho znám. Jak tě to vůbec napadlo, prosím tě, kdy to jako...
1: Hele, mně se strašně líbí ta sofistikovanost té hudby. To je jako tak dobře zahraný, prokomponovaný, jsou tam strašně geniální hudební nápady, že na to hrajou muzikanti, kteří prostě mají různý jiný jako fusion jazzový, jazz funkový projekty. Prostě je to pop, ale sofistikovaný.
0: A ten vám bude hrát DJ Alberto i tuto sobotu v baru.
1: Taky.
0: Tendence. Mimo jiné. Na Letné. Utrácíš za to asi spoustu peněz za ty desky. Vět?
1: Ano, já tady teďka držím originál jednoho fusion projektu jménem Cassiopeia. Je to originál z roku 79 a mě se ho podařilo získat. Je to první pres, je to ta legendární deska. První album kapely Cassiopeia. A teďka se ho zahrajem. Kdo máte rádi trošku nějaký fusion nebo trošku jazzovější hudbu, tak tohle
0: to je ono.
1: To je ono, no.
0: To je obalek, by mohl být klidně raveový obal z 90. let, protože to tady určitě. Je ta kapela přes nějaký modrý filtr.
1: Ono to vyšlo ve dvou verzích v obalech, tohle to je ta druhá verze, mně se nepodařilo získat tu první, ale ta první je možná jako ikoničtější, protože tam jsou takový formule.
0: No jsou formule, a mně se líbí tato, protože tady lítá vzduchem nejrůznější pilulky a kapsle. Tak. Růžový, barevný, žluto-modrý. A
1: mimochodem je to asi jedna z mých nejdražších desek, tak jsem rád, že ji tady můžu pustit.
0: Tak kolik stává? 100 euro?
1: 300, 280, něco takovýho.
0: No tak taky trošku ohrajem.

0: kdyby ho vytvořili v New Yorku, ale vytvořili ho na druhé straně planety. Je to japonská produkce 70. 80. let a tady tomu všemu se říká City Pop. A je jenom jeden DJ v České republice, který vám ho hraje z desek. A to je DJ Alberto. A my ti děkujeme, Alberto. Počkej, máš to zaplý? Nemáš to zaplý, jak to není zaplý, není slyšet. Tak se zapni, abychom se rozloučili.
1: Raz, dva, čau. díky moc.
0: Tak kolik už jich máš těch City Popových? Je to na jeden slušný baťužek?
1: Dva bagy.
0: A v sobotu v Tendencu budeš hrát jenom City Pop?
1: Ne, nebudu hrát jenom City Pop, tak budu hrát od 8 do pozdního večera, takže a ono se to nedá hrát furt. Je dobrý to vždycky proložit něčím jako trošku jiným. Ale zítra v Tendencu budu začínat v 8 hodin. V sobotu v Tendencu začínám v 8 hodin. Budu hrát všechno možný od jazz funku, brazilský funk, japonský funk, americký funk, disco, boogie, jazz funk i nějaký jazzy. A možná vemu i něco českýho tentokrát.
0: Jo, co tam máš těch českých?
1: Neprozradím.
0: To chytáky.
1: Jsou to takové špeky na pozdní večer.
0: Výborně. Tak tohle všechno na gramofonových deskách vám zahraje v sobotu Alberto a jinak Alberto taky je kurátor naší City Popové sekce v Rekordshopu Fono.cz, takže pokud byste něco tady z těch japonských desek schánili, tak se musíte obrátit právě na něj. Tak díky. A následující a jedna už posledních věcí dnešního pořadu. Co to bude?
1: Good question, skladba od Eri Ono.
0: To byl Fono Touch. Loučí se i Martin Mikuláš a budeme se těšit na vás příští týden s Václavem Havelkou anebo potom ještě poslední čtvrtek v květnu s Martou.

0: Color Music Radio.
1: Hudba všech barev. Každý večer hudební speciál, vždy od 19 hodin trochu jinak. Čtvrtek, Reggae Night.
0: Color Music Radio. Hudba všech barev.

Yeah.

0: Tesisle dinliyorum hani. Al işte. Bistom. Я тебе кому я нос. Ясно. Пай, докторко, уделяйте ему то, а то стоит, что то стоит. Верите?
1: Что?
0: Верите, на кой то стоит. Пай, докторко, вы сте докторка?
1: Ан.
0: А, верите в Бога?
1: Я? Не. Nechápu, jak může vůbec někdo věřit.
0: Však proč mě nebo?
1: Však nejsou důkazy. Nikdo ho nikdy neviděl.
0: Však vašu piču jsem také neviděl a věřím, že ho máte.

sestry nebo více událost, které spolu v čase nějak souvisí a dávají vám nějaký smysl či význam. A je to pro vás něco jako návrh.

Thank you.

žralok zuby, má jak nože, a z těch zubů šiší strach. Meky mesr, ach můj bože, ach můj bože, ach můj bože, ach můj bože, ach můj bože, ach můj bože.

Thank you.

0: Jazyk tvrdý a složitý. Žádné jaký možná a kdyby.
1: A aby.
0: Nikdo neumí říct, co chtěl.
1: Co bych chtěl.
0: A všichni tady lžou.
1: Já spíš myslím, že tady lidi málo hulej.
0: Myslíš, že to je tím?
1: Kdyby víc hulili, tak by se nemohli tolik lhát. Možná by se i přestali opouštět. Hulení tady prostě nemá zatím vybudovanou tradici.
0: Možná máš pravdu. Ale určitě je takhle zeme pěkné skurvené.

0: Partnerem pořadu je Arecord Studio. Studio, kde vám převedou vaše rodinné video z videokazet a filmů na DVD nebo flashdisk. Více informací najdete na facebookových stránkách Arecord Studio. Zachraňte vaše staré vzpomínky.
1: Dámy a pánové, vítáme vás na palubě raketoplánu Dreamflight. Cíl našeho letu je planeta snů. Cesta potrvá 1 hodinu a zpříjemníme vám ji chill-outovou hudbou. Pohodový let a příjemný poslech vám přeje z řídící kabiny Color Music Rádia Hanka.

Dámy a pánové, jsme v půli naší cesty s raketoplánem Dreamflight a stále vám pouštíme pro vaši pohodu chill outovou hudbu. Cestujeme na planetu snů a příjemný zbytek letu vám z řídící kabiny Color Music Rádia přeje Hanka.

Dámy a pánové, za chvíli dokončíme dnešní let a budeme s naším raketoplánem přistávat na planetě snů. Děkujeme, že jste využili našeho vesmírného programu Dream Flight a nezapomeňte, že odlétáme pravidelně každé pondělí a čtvrtek ve 23 hodin pozemského času. Na rozloučenou vám ještě z řídící kabiny Color Music Rádia pustíme poslední skladbu. Dobrou noc a na příští let se s vámi těšíme.

0: francouzské vychytávky. Pečlivě vychytané rockové písničky frankofonní hudební scény. Hezký večer vám v tenhle pravidelný čas přeje František Vich a podobně už skoro tradičně zazní i čtveřice interpretů frankofonní plus minus rockové scény. A to vždy po třech ukázkách. Začneme prvotřídní francouzskou rockovou kapelou Louis Attaque. Následovat bude výborná zpěvačka se severoafrickými kořeny Hindi Zahra. Třetího na programu tady mám Michela Polnareffa, taky výraznou osobnost, i když především let minulých. A kvarteto uzavře Pascal Lamour, člověk, který dokáže vkusně a přitom líbivě pracovat, mimo jiné s francouzskou lidovou hudbou. Louis Attaque, opět jedno ze jmen, které je za hranicemi Francie poměrně neznámé a přitom je to podle mě obrovská škoda. Poprvé v našem pořadu zazněli v loni v říjnu, takže pár faktů připomenu. Ty nejhlubší kořinky se dají vystopovat na jedné střední škole v městečku Montargis, což je cirka 100 km jižně od Paříže. Do té školy chodili jak budoucí basák Robin Fé, tak budoucí frontman, zpěvák a kytarista Gaetan Russell. Ale zárodek Louis Attaque vzniká až v Paříži, kam oba po škole přesídli a po spojení s bubeníkem Alexandrem Margrafem tam začínají v roce 1990 v kapele pojmenované Caravaggio. Tam taky za nějaký čas potkávají i houslistu Arno Samuela a v roce 1994 vzniká Louis Attaque. Přitom název odkazuje na slavnou francouzskou anarchistku 19. století, Louise Michel. Mimochodem tu, která jako první použila černou anarchistickou vlajku. Pokud jde o prvotní inspiraci hudební, tak tu ani kapela nikdy netajila. A byla to americká skupina Violent Femmes. Jejich lídr Gordon Gano pak dokonce v roce 1997 produkoval Francouzům první album. Z něho si teď poslechneme Ch't'emmène au vent.
1: Allez viens, je t'emmène au vent. Je t'emmène au-dessus des gens. Et je voudrais

Takže Luisa tak a ukázka z prvního alba. Prodalo se ho rekordních 2,5 milionu kusů, takže diskutovat o tom, zda bylo úspěšné, asi nemá smysl. Přitom je to ale možná paradoxně jejich jediné, které nebylo následně oceněno francouzskou prestižní cenou Le Victoire de la Musique jako nejlepší album roku. No a zmíněný Gordon Gaynor pak produkoval v roce 2000 i druhou velkou desku. Jak jste si všimli, jejich styl je vedle osobitého, trochu roztřeseného hlasu Gaetana Russella hodně daný zvukem houslí. Arno Samuel je opravdu rockový houslista, jakých po světě moc neběhá. Samozřejmě je jejich rock lízlý i folkem a špetkou francouzského šansonu. Po druhém albu Comona D z roku 2000 a v mnoha koncertních štacích si asi muzikanti potřebovali od sebe odfrknout, a tak zatímco rytmická dvojka sestavuje na nějaký čas skupinu Ali Dragon, Russell se Samuelem vytvářejí poněkud akustičtější projekt nazvaný Tarmac. I tuhle výbornou kapelu už jsme poslouchali, konkrétně v únoru. Pod tímhle názvem vyšla i dvě řadová alba. V roce 2005 vydané třetí studiové album skupiny Luisa Tak se nahrávalo v New Yorku a vyšlo pod názvem A Plitar Crocodile. Z něho si poslechneme Sean Penn Mitchum.

Louisa Tax z jejich třetího alba z roku 2005. Gaetan Russell se ale v posledních 10 letech představil i třemi sólovými alby. A čtvrté se zdá být už na spadnutí. Určitě se na něj taky někdy dostane. Co jsme ale už před nějakou dobou stihli, to byla ukázka z projektu Lady Sear, což byla v roce 2017 jeho nejspíš jednorázová společná záležitost se zpěvačkou Rashidou Brakni. Taky bych neměl zapomenout na letošní novinku projektu Vertige, což je spojení basáka Louisa Tak, Robana Fee a zpěváka skupiny Deportivo, Jeroma Kudana. Letos jim vyšlo 5písňové EP. Pokud jde o Louisa Tak, tak zatím poslední, čtvrté album s názvem Anomaly vzniklo už bez původního bubeníka a vyšlo v roce 2016. Tady je titulní skladba z něj.

Poslucháte francúzske vychytávky a po slavných Louisa Tak si dáme jednu zajímavú spievačku. Historickými i zemepisnými okolnostmi je dané, že se francouzská pop music relativně často proplétá s arabskými tradicemi a hudbou Severní Afriky. Samozřejmě je to Alžírsko a v neposlední řadě taky Maroko. V roce 1979 se tam narodila Hindy Zahra a stala se z ní časem opravdu výborná zpěvačka a v neposlední řadě i herečka, známá třeba z úspěšného filmu The Cut. Možná by se pro velké zjednodušení dala šoupnout do world music, ale to by mohlo být i zavádějící. A rozhodně to není jen něco pro nějaké fajnšmekry. Naopak, její muzika je docela příjemná, pestrá a písničková, čerpající v řadě různých žánrů jako reggae, folk, blues, soul i jazz. Po mamince je berberského původu, takže tyhle kořeny jsou v její muzice taky zjevné. První vážný krok do světa udělala už v 15, když se od maminky odstěhovala za francouzským tatínkem do Paříže. Vedle práce v Louvru pak taky muzicíruje, hraje na několik nástrojů a skládá písničky. Některé z nich se pak objevují v roce 2009 na jejím prvním EP. Pak už to šlo rychle. Velmi úspěšné první album Handmade vítězí v cenách Le Victoire de la Musique v kategorii World Music Album. Z téhle desky jsem vybral skladbu s jednoduchým názvem Music Album.

byla ukázka z prvního alba zpěvačky Hindi Zahra z roku 2010. Krátce na to pak vyšlo sice ještě jedno akustické mini-album, ale na plnohodnotnou novinkovou kolekci si posluchači museli počkat až do roku 2015, kdy vyšla snad ještě lepší deska Homeland. Hindi Zahra zpívá sice i francouzsky, ale větší počet textů má v angličtině nebo v berberštině. Vyberu teď tedy něco z toho druhého alba a bude to anglicky zpívaná To the Forces.

Hindy Zahra. Zpěvačka srovnávaná dokonce i s legendární Billie Holiday. Asi jsem neřekl, že i když ovládá několik nástrojů, naučila se na ně v zásadě jako samouk. Za zmínku asi stojí i její poměrně častá spolupráce s uznávaným francouzským hudebníkem a producentem Blundetem. A to v zásadě už od začátku kariéry před 10 lety. Jeho jsme poslouchali 2 měsíce nazpět. Zrovna letos udělali jednu společnou písničku, Fly High, docela příjemná záležitost, malinko do reggae, a už jsem ji měl nachystanou, ale říkám si, že by vás mohla až moc ukolébat, či dokonce uspat, tak jsem sáhl ještě jednou do druhé a zatím poslední desky Hindy Zahra a vybral jsem Anjur, což je nejen krásná písnička, ale zároveň přece jen o něco svižnější.

0: francouzské vychytávky.
1: Bonjour.
2: Zdravíme vás. Allianz Française de Pardubice vám přináší Francii do východních Čech.
1: On aime la chanson française.
2: Oui.
0: Mezi velmi známé francouzské zpěváky, kteří se proslavili už v druhé polovině 60. let, patří Michel Polnareff. Pochází z Nérac, malého městečka v jihozápadní Francii, a už jako pětiletý pilně cvičil na piano. Aby ne, když tatínek jako pianista doprovázel dokonce slavnou Edith Piaf. Pak si přidal kytaru, se kterou posléze hrával třeba na schodech pařížské Sacré-Cœur. V roce 1965 se mu poštěstilo vyhrát jakousi soutěž a výhrou bylo pořízení desky u společnosti Barclay. Výhru sice odmítl, ale už se o něm vědělo a tak se brzy dostává na trh single La Poupée que Finon. A je to obrovský hit. Nahrávka vznikala v Londýně a jen jako maličkost připojuji, že jako studioví hudebníci se na ní podíleli nějací Jimmy Page a John Paul Jones. Zanedlouho pak třeba v Bruselu vystupuje celý týden na jednom kšeftu s Jeffem Beckem. Zmíněnou hitovku jsme poslouchali právě minulý rok, když tady Polnareff zazněl poprvé. Ale vzhledem k velkému počtu povedených písniček z tohoto období není problém vybrat jinou. Tady je hned první písnička z jeho prvního alba Su quelle étoile suis-je né? Pod jakou hvězdou se narodím?

To byl Michel Polnareff z prvního alba, které se objevilo i v seznamu nejlepších francouzských rockových alb časopisu Rolling Stone, konkrétně na 39. místě. Jak slyšíte, tak v těch 60. letech to byly spíš folk rockové písničky a k tomu patřila taky jeho imidž jemného chlapce. Ta se změnila až později, kdy si nasadil tmavé sluneční brýle s bílými obroučkami a nechal si narůst dlouhé, kudrnaté, blond vlasy. Ale Polnareff byl přece jen asi nejlepší v oněch 60. letech. Tak myslím, nebude na škodu dát si třeba ještě jednu z 68. Je to single Ringo Ding, který ve své době ani na LPčku nevyšel.

Po velké vlně popularity se Polnareff v 70. letech stahuje do ústraní a pobývá převážně ve Spojených státech. Až v roce 1989 se mu po návratu do Francie daří comeback s albem Kama Sutra, se kterým vypomohl i Mike Oldfield. Osobně se mi zrovna tohle album moc nelíbí. Na můj vkus až příliš balancuje mezi synthpopem a nasládlým středním proudem. Možná trochu překvapivě zní mnohem lépe poslední album, které vydal po 28 leté pauze, a to před 2 roky. Jmenuje se příznačně Enfin, tedy konečně, a z něho taky vybírám 3. dnešní ukázku Long Time.

posloucháte pravidelné francouzské vychytávky a po Michelu Polnarefovi muzikant z úplně jiného těsta. Zároveň po nějakém čase zabrousíme do Bretaně a poslechneme si, jak si s tamnější lidovou hudbou dokáže, hlavně v nahrávacím studiu, pohrát Pascal Lamour. Ale tento zajímavý pán rozhodně není jen nějaký mistr zvuku. Je to šedesátník, který strávil dětství na rodinné farmě na jižním pobřeží bretaňského poloostrova a vztah k přírodě pak určil celou jeho životní dráhu. Vystudoval farmacii, zajímal se o bylinky, o filozofii i o šamanismus a vedle toho se věnoval i hudbě. Jeho první album s názvem Continentals vyšlo v roce 1994. Z něj pochází i skladba Mojtura.

Na své vlastní značce vydal Pascal Lamour asi 10 svých alb, když asi největší ohlas mělo to z roku 2003 s názvem Bretanští šamani. Taky se mu od té doby říká elektrošaman. Ve svých mnohovrstevnatých zvukově velmi bohatých nahrávkách se ale neomezuje pouze na bretaňské písně a syntetické zvuky, ale často se inspiruje i v jiných zeměpisných šířkách. Přitom si umí hodně nástrojů nahrát sám. Takhle zní titulní skladba z pátého alba Avu Žereve, které vyšlo před 11 lety.

Samozřejmě svým způsobem je tahle muzika dost eklektická a Pascal Lamour si ji míchá, jak se mu zrovna hodí. Ale na druhou stranu ne každý to zase umí dělat takto zajímavě. Třetí ukázka je z EP Air Miloir z roku 2015 a jmenuje se Ingen and Ron. To bude pro dnešek všechno a já se těším zase na příště. A vzhledem k tomu, že se mi tady zase nahromadila slušná řádka interpretů, kteří ještě vůbec nezazněli, počítám, že se minimálně příště vrátím k původnímu schématu jedno jméno, jedna píseň.